Na kubenge ngi kete na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na kubenga na k